tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Na Signál Rádio krátce před 6 hodinou skupina Pet Shop Boys, za chvíli první dnešní zprávy a po nich OMD, Tina Turner anebo Freddie Mercury, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Vážná nehoda kamionu a osobního auta se stala na dálnici D7 na 35. kilometru ve směru na Prahu. Na místě je záchranka a dálnice je aktuálně uzavřená. Doprava je odkláněná po objízdné trase. Na Pražském okruhu vás drží nehoda 3 vozidel na 25. kilometru ve směru k dálnici D1. A pozor, taky na silnici číslo 3 u obce Mrač na Benešovsku ve směru na Prahu. Jeden jízdní pruh tady blokuje spadlý mobilní domek, který spadl z vozidla. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svěžné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Pěkné páteční ráno s datem 10. července přeje Lucie Sinková. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje zejména před možností kolapsu stavebního řízení. Je možné, že zákonodárci už budou o podobě předlohy hlasovat. Sešlo se k ní kolem 130 pozměňovacích návrhů. Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou včera zachvátil požár, byla významným příkladem průmyslové architektury a jen těžko ji lze nahradit, řekla historička umění ze zlínského architektonického manuálu Lucie Šmardová. Budova centrálního skladu platila podle ní za jednu z nejikoničtějších a nejkrásnějších staveb architekta Vladimíra Kubečky, kterou ve Zlíně navrhl. Německý automobilový Volkswagen po včerejším zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50% a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75%, jak uvádí společnost v tiskové zprávě.
1: Co se děje v regionu?
5: Ze 13 milionů, které pražské letiště Václava Havla rozdává obcím v jeho okolí jako kompenzaci za zvýšenou hladinu hluku, získalo 1 milion korun i Kladno. Radnice rozhodla, že finance využije v rehabilitačním stacionáři Zvonek, kde vznikne nová multisenzorická místnost. Dodejme, že letiště finance poskytuje v souvislosti s hlukem, který vzniká po převedení části provozu na vedlejší runway. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
4: O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky. Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6, 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Martu Kostukovou 6-4 a 6-4. Finále začne zítra v 5 hodin odpoledne středoevropského času.
1: Signál Rádio, počasí.
4: Dnešek bude jasný až polojasný. Během dne zejména na severu a severovýchodě území i oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Bylo 6 hodin, čas, abychom na Signál Rádio zahájili dnešní ranní vysílání a myslím, že nový den můžeme začít hezky z vesela. Už je totiž pátek a to znamená, že víkend je

Dobré ráno, ladíte Signál Rádio, ani jsme se nenadali a už je tady pátek 10. července. Jestli vám týden utekl jako voda, bude to možná tím, že byl kratší díky státnímu svátku. Ovšem svátek dneska slaví Libuše a Amálie. Narozeniny by měl například vynálezce Nikola Tesla nebo modní návrhář Giorgio Armani a k oslovencům patří třeba zpěvák skupiny Pet Shop Boys Neil Tennant. Tak přejeme jen to nejlepší. Podle mysliveckého kalendáře dnes začínají nejstarší jeleni vytloukat paroží a my ostatní můžeme oslavit například Den koťátek, Den smažených hranolků nebo Světový den kebabu. A kdybyste chtěli nějaký slavnostní nápoj, tak dnes můžeme slavit i Den piña colády. Užijte si pátek se Signál Rádiem podle svých představ.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Dnes jsme se probudili do jasného nebo skoro jasného rána s poměrně nízkými teplotami. Nejčastěji se pohybují od 9 do 13 stupňů. Nejchladněji je z 9 stupňů v Jihlavě, Karlovy Vary a Plzeň hlásí 12 stupňů, Praha, Brno nebo Pardubice jsou na 13. Máme před sebou ale krásný letní den, obloha bude jasná až polojasná, oblačnost se vyskytne jenom na severovýchodě území a naměříme 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě bude do 24 stupňů. Čeká nás tedy velmi příjemné počasí, tak si pátek užijte se Signál Rádiem. Teď už vám posílám skupinu ABBA.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádiu nám dospíval Freddie Mercury a před půl sedmou ještě italská Rigiera. Pojďme ale nejprve zjistit, jaké události dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ale varuje před možností kolapsu stavebního řízení. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu červnové inflace. Podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,5%. V Praze dnes skončí výluka metra na lince C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Důvodem výluky byla modernizace zabezpečovacího zařízení. Letecká společnost Turkish Airlines dneškem obnoví některé linky do destinací v oblasti Perského zálivu, které pozastavila kvůli konfliktu s Íránem. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binochetová, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Zámek Kačina na Kutnohorsku zve dnes večer na oživlé noční prohlídky. Herci provedou návštěvníky nasvícenými interiéry jako za času Marie Terezie. A dnes a zítra si ve Znojmě připomínají 217. výročí bitvy u Znojma. Byla to jedna ze tří napoleonských bitev svedených na území Česka.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 6:30 ladíte Signál Rádio a než budeme pokračovat v proudu hudby, tak tady mám pár aktualit z provozu. Vážná nehoda kamionu a osobního auta se stala na dálnici D7 na 35. kilometru ve směru na Prahu. Na místě je záchranka, dálnice je aktuálně uzavřená a doprava je odkláněná po objízdné trase. Na dálnici D1 na 192. kilometru ve směru na Prahu leží v jednom pruhu upadlý výfuk, tak pozor, ať do něj nevletíte. Porouchané vozidlo překáží na dálnici D5 na 81. kilometru ve směru na Prahu a pozor taky na silnici číslo 3 u obce Mrač na Benešovsku ve směru na Prahu. Jeden jízdní pruh tady blokuje mobilní domek, který spadl z vozidla. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

skupina Eurythmics nikdy nesklame a zpříjemnila nám páteční ráno na Signál rádiu. Určitě s námi zůstaňte dál, jednak probereme, o čem dnes informují zpravodajské weby a taky vám před 7 hodinou dám, myslím, velmi příjemný tip na dnešní večer. A mezi tím zaspívá například Maggie Reilly nebo F.R. David, tak krásný 10. červencový den.

Na Signál Rádiu zpěvačka Maggie Reilly. Den bude jako malovaný, dnes jsme se totiž probudili do jasného nebo skoro jasného rána, ale s poměrně nízkými teplotami, nejčastěji se pohybují od 9 do 13 stupňů. Nejchladněji je z 9 stupňů v Jihlavě, Karlovy Vary a Plzeň hlásí 12 stupňů, Praha, Brno a nebo Pardubice jsou na 13. Máme před sebou ale krásný letní den, obloha bude jasná až polojasná, oblačnost se vyskytne jenom na severovýchodě území a naměříme 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě bude do 24 stupňů. Na Signál Rádiu pokračuje 80-kové léto a tohle už je F.A. David. Krásné ráno. Ráno.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli si dáme tip na večer, k tomu Madonu a nebo Kim Wilde. A taky už jsem prošel zpravodajské weby. I v pátek se na nich dočtete celou řadu zajímavých témat.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Německý automobilový koncern Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50% a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75%. Automobilka čelí tlaku rostoucí čínské konkurence a amerických dovozních cel. Jedna čínská firma se chystá začít ve velkém vyrábět humanoidního robota, který je velmi realisticky podobný člověku. Kůže vyrobená z lékařského silikonu je na dotek měkká a má dokonce otisky prstů. Podle výrobce robot nebude určený na domácí práce, ale jako společník. Úroda ovoce v České republice letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o polovinu na 68,5 tuny. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň propadne o 44%. Podle Ovocnářské unie České republiky přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách 1 miliardu korun. A o titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají 2 české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchbolu Američankou Coco Gauffovou a nasazená 9 Nosková poté porazila Ukrajinku Martu Kostukovou. Finále začne v sobotu v 17 hodin.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám krásný pátek se Signál rádiem. Pracovní týden je konečně na svém konci. Někdo má před sebou sice jenom víkend, ale někomu možná už začíná vidina začátku letní dovolené. Každopádně dnešní večer můžete strávit velmi romanticky. Chystáme pro vás pravidelný pořad The Power of Love, který se vám postará o příjemnou romantickou atmosféru. Balady a krásné ploužáky 80. let vám budeme hrát jako vždy od 9 večer až do 2 do rána. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál rádiu.
1: Je tu

0: První hodinu pátečního rána nám na Signál Rádiu zavírá Elton John. Máme 6 hodin 58 minut. Se mnou už ve studiu Lucka Sinková. Vítám tě, krásný pátek.
1: Ten chlapík je tak energický. Hezký pátek všem.
0: Ty jsi myslela mě?
1: Ty jsi Elton?
0: Skoro.
1: No, ano.
0: Víš, co mám za pocit? Takové zvláštní svědění po celém těle?
1: Že
0: o víkendu poputuje wimbledonský titul do Česka.
1: Jo, jo, vypadá to velmi dobře. Já to mám tady nachystaný ve zprávách. Máme tam ty dvě holky naše, taky budeme držet palce.
0: No, úžasný, no úžasný. Karolina Muchová, Linda Nosková.
1: Včera kolega Lukáš Bláha mi napsal, počkej, jak to bylo, Wimbledon Nagano, nebo něco takového.
0: Jo, jasně, jo. jasně. Tak Lukáš je velký fan všech tenisů.
1: Sportovní.
0: Ty ho hraje sám, takže. Tak jo, tak holkám držíme palcem, uvidíme, která z nich to získá. A co máš ty ve zprávách?
1: No tak slabé zemětřesení se objevilo včera v Česku a odborníci teď zkoumají, jak silné bylo, nebo jak slabé bylo a kde se vlastně objevilo.
0: No a po zprávách Alice, Taylor Dane a nebo Nick Kershaw budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Vážná nehoda kamionu a osobního auta se stala na dálnici D7 na 35. kilometru ve směru na Prahu. Na místě záchranka. Provoz na dálnici je částečně obnoven, ale jezdí se kyvadlově pouze jedním pruhem, takže čekejte zdržení v koloně a tři havarovaná auta komplikují provoz na pražském okruhu na 25. kilometru ve směru k dálnici D1. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Svátek má Libuše a Amálie, je 10. července a hezké ráno přeje Lucie Sinková. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje, zejména před možností kolapsu stavebního řízení. Je možné, že zákonodárci už budou o podobě předlohy hlasovat. Sešlo se k ní kolem 130 pozměňovacích návrhů. Jak jsme vás už několikrát informovali, ve Zlíně včera ráno vypukl požár ve skladu obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Včera odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstávala zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů má ale budova narušenou statiku a materiální škody budou vysoké. Seismické stanice v Česku včera zaznamenaly slabý otřes země. Původní informace, která pocházela z Německa a hovořila o síle 5,5 stupně, se nepotvrdila. Záchvěv byl nakonec mnohem slabší. Jeho sílu a přesnou lokaci vědci teprve přesným měřením vyhodnotí a určí. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl včera pozdě odpoledne v provincii Almería ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech.
0: Co se děje v regionu?
2: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Wimbledon zažije poprvé v historii české finále. Souboj o prestižní titul stravnatého Grand Slamu ve Wimbledonu bude zítra odpoledne poprvé v historii výhradně český. Poté, co Karolína Muchová ve včerejším semifinálovém souboji porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a

0: narozeniny by měl vynálezce Nikola Tesla nebo modní návrhář Giorgio Armani a oslavencem je například zpěvák skupiny Pet Shop Boys Neil Tennant. Přejeme jen to nejlepší. No a jedno z dnešních výročí se týká nejvyšší naměřené teploty na planetě. Zůstaňte s námi a dozvíte se víc. Jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio, dnes už je 10. července a v roce 1091 to byl den, kdy se v Kosmově kronice objevila první zmínka o Brnu. Náš stroj času nás teď zavede za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1978 tenistka Martina Navrátilová, toho času ale už v migraci, stala první Češkou, která vyhrála Wimbledon. Celkem ho vyhrála 9krát. V roce 1962 se zrodila satelitní televize, byla vypuštěna první televizní družice Telstar. V roce 1940 začala letecká bitva o Anglii, zapojili se do ní i čeští letci, sestřelili 76 německých letadel. Události zachycuje film Jana Sviráka Tmavomodrý svět. V roce 1913 byla v kalifornském údolí smrti v USA naměřena nejvyšší absolutní teplota vzduchu na Zemi, a to 56,7 stupně Celsia. A v tento den byly v roce 1559 zakázány turnajové souboje rytířů. Cílem bylo protivníka sundat z koně a pak došlo na souboj meči. Turnaje končívaly tragicky. Signál.

0: Daliborem Jandou jsme si na Signál Rádiu zahráli Kličkovanou a myslím, že můžeme mít radost z počasí, které nás čeká. Dnes jsme se probudili do jasného nebo skoro jasného rána s poměrně nízkými teplotami. Nejčastěji se pohybují kolem 13 stupňů, ale půjdou rychle nahoru. Máme před sebou krásný letní den. Obloha dnes bude jasná až polojasná. Oblačnost se vyskytne jenom na severovýchodě území a naměříme 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě bude do 24 stupňů. Velmi slunečný a s letními teplotami bude také nadcházející víkend. Tak hezké 80. léto.
1: Ráno

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia, před 7:30 nám ještě zaspívá zpěvačka Sandra, no a také 10. červencový den bude plný zajímavých událostí.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ale varuje před možností kolapsu stavebního řízení. Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu červnové inflace. Podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,5%. V Praze dnes skončí výluka metra na lince C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Důvodem výluky byla modernizace zabezpečovacího zařízení. Letecká společnost Turkish Airlines dneškem obnoví některé linky do destinací v oblasti Perského zálivu, které pozastavila kvůli konfliktu s Íránem. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binochetová, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Zámek Kačina na Kutnohorsku zve dnes večer na oživlé noční prohlídky. Herci provedou návštěvníky nasvícenými interiéry jako za času Marie Terezie. A dnes a zítra si ve Znojmě připomínají 217. výročí bitvy u Znojma. Byla to jedna ze tří napoleonských bitev svedených na území Česka.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po půl osmé míříme na Signál Rádio do provozu. Při pátku se nám bouralo v Praze na Českobrodské, tady se dá projet s opatrností. Pozor v Děčíně na silnici číslo 13, tady nehodu už řeší policie. A v Koloně se zdržíte na pražském okruhu kvůli nehodě na 25. kilometru ve směru k D1. Jsou tady v sobě 3 auta a v místě je silný provoz. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Máte naladěné páteční vysílání Signa Rádia. Dnes v tomto týdnu naposledy budeme soutěžit o rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Před 8:30 budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, a to znamená, že od výhry vás dělí jedno jediné správné slovo. To je nabídka, která se neodmítá, a vy sami si vyberete, kterou ze 14 jeskyní po celém Česku navštívíte, a můžete vyrazit dva dospělí a sebou můžete vzít až 3 děti do 15 let. Prostě skvělý zážitek na prázdniny. Proto si někam poznamenejte číslo do našeho studia, které se vám před 8:30 bude hodit. 910 260 910. Více se o soutěži i jeskyních, kam můžete zavítat, dočtete na našem webu signaradio.cz. Je to

0: Klasik na rádiu nám dospívala Susan Vega. Pranostika pro dnešní den říká, neprší-li na sedm bratří, bývají suché žně. Tak to myslím, můžeme zemědělce potěšit, protože se s deštěm dneska opravdu nepočítá. Máme před sebou krásný letní den, obloha bude jasná až polojasná, oblačnost se vyskytne jenom na severovýchodě území a naměříme 25 až 29 stupňů, na severovýchodě bude do 24 stupňů. Ideální počasí k tomu vyrazit k vodě a naplánovat si i nějaké aktivity venku v přírodě i na nadcházející víkend, protože i ten bude velmi podobný.
1: 80-kové léto na

0: Skupina Erasure v ranní vysílání Signa Rádia, za chvíli Sheena Easton a nebo Bryan Adams, ale teď míříme na Jižní Moravu. Tam platí výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požáru a více nám k tomu poví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Na většině Jižní Moravy hrozí kvůli suchu, vysokým teplotám a větru zvýšené riziko požárů. Meteorologové proto vydali výstrahu, která platí do odvolání. Lidem doporučují, aby v přírodě nerozdělávali oheň ani nepoužívali otevřený plamen. Výstrahu meteorologové vyhlásili téměř pro celý kraj. Výjimkou je severní část regionu, tedy sever Blanenska a Vyškovska a také okolí Tišnova na Brněnsku i okolí Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Lidé by proto v místech s vyhlášenou výstrahou podle meteorologů neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Měli by si také dávat pozor při používání zemědělské techniky. Rovněž v okolí železničních tratí může vzniknout požár vlivem jísker od kol a brzd vlaků. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Jenom minuty nás dělí od 8 hodiny a také čas na dobrou zprávu, která bude o novém ochranářském projektu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Ve Velké Británii odstartoval ambiciozní projekt, který má pomoci ochránit a vrátit do krajiny jednoho z nejoblíbenějších obyvatelů zahrad a parků, ježka evropského. Jeho početnost totiž od 90. let výrazně poklesla a tak se do akce zapojili vědci, ochranáři i dobrovolníci z celé země. Pomocí moderních technologií, satelitních snímků, leteckého mapování a také umělé inteligence vznikají podrobné mapy míst, kde mohou ježci najít bezpečný úkryt i dostatek potravy. Nové poznatky pak pomohou lépe chránit jejich přirozené prostředí a přizpůsobit některé postupy v zemědělství tak, aby byly k těmto užitečným zvířatům šetrnější. Pokud všechno půjde podle plánu, mohou se ježci v britské krajině opět stát mnohem běžnějším a radostnějším symbolem zdravé přírody.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Páteční ráno se na Signál Rádio blíží k 8 hodině, 3 minuty nás od té 8 dělí, se mnou ve studiu Lucka Synková, vítám tě.
1: Jsem tady, hezký den všem.
0: Máme před sebou poměrně hezké letní dny a já si myslím, že k takovému počasí, které nás čeká, se hodí jedna skvělá aktivita. Chceš tip na dnešní odpoledne nebo na víkend?
1: Že se ptáš.
0: No, tak v kalendáři je totiž dneska takový netradiční svátek. Dneska je totiž den pikniku s plyšovým medvídkem. Jo? Nemáš s kým vyrazit, nevadí, vezmeš plyšáka a užij si den v parku na dece, prostě s nějakým dobrým pamelsky a s pitím. Prostě jen ty a tvůj plyšák.
1: Tak to je dobrý, já vás teď pobavím, jo. My jich doma máme asi 120.
0: Tak teď koho vybrat?
1: Teď jsem tě zaskočila.
0: To je fakt. No dovedeš si představit, že by si šla do parku a kolem sebe vyskládala 120 plyšáků a ty si u toho popíjela třeba prosečko.
1: No asi by lidi divně koukali, ale stalo se nám to, že jsme jednou takhle vyrazili na jih Čech k Schwarzenbergskému kanálu a měli jsme jich sebou asi 10 a to úplně stačilo, že jsme měli vyskládané vzadu na tom zadním okýnku a šel takový chlapeček kolem 10-12 let mu mohlo být a mami, tati, pojďte sem, to jste ještě neviděli. Tak kdyby viděl těch 120, tak klepne asi celou rodinu.
0: Tak já si myslím, že by se s touhle smečkou chtěl ale vyfotit úplně každý.
1: To teda jo.
0: Co máš ve zprávách?
1: Tak vládní koalice chce, aby vraždu nešlo promlčet a hasí. Nejenom na Zlínsku, ale taky na Ostravsku.
0: A v příští hodině Pet Shop Boys, Ricky Opovery nebo Michael Jackson budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Průmyslová ulice, tady vás drží nehoda ve směru na Hloubětín a dva kamiony jsou v sobě na dálnici D2 na 55. kilometru ve směru na Brno. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční ráno přeje Lucie Sinková. Vládní koalice chce, aby vraždu nešlo promlčet a pachatelům tak hrozil trest po celý život. V současné době totiž policisté nemohou stíhat za zločiny starší 30 let. Podobný návrh navíc vznikl i v Senátu. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě ale pokračují a hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. Dodejme, že při požáru se nikdo nezranil a jeho příčina zatím není známá. Profesionální a dobrovolní hasiči také od noci likvidují požár supermarketu v Ostravě. V době vzniku požáru v objektu nebyli žádní lidé, jak sdělila mluvčí tamnějších hasičů. Německý automobilový koncern Volkswagen po včerejším zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50% a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75%.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské letiště hlásí novou cílovou destinaci. Od zimní sezóny bude možné z Prahy létat přímou linkou do italského Bolzana, do oblíbené destinace českých lyžařů a vstupní brány do Dolomit. Létat se bude vždy ve středu a v neděli od 9. prosince do 28. března. Společnost Sky Alp bude linku obsluhovat turbovrtulovým letadlem s kapacitou 78 míst. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Belgie dnes zkusí na mistrovství světa ve fotbale po 40 letech porazit Španěly, pokračuje Petr Plintovič.
3: Španělsku je favoritem i právě proto, že s Belgičany 40 let neprohrálo. Evropský souboj nabídne druhé čtvrtfinále na světovém šampionátu. Hrát se bude na stadionu v Los Angeles s výkopem v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Během dne zejména na severu a severovýchodě území i oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také po 8 hodině jste se Signál Rádiem. Blíží se víkend a proto vám za chvíli dám tip na výlet. Zavedu vás na západ Čech, kde je možné opět obdivovat jednu opravenou památku. A před 8:30 nebude chybět pravidelná soutěž. Opět hrajeme o rodinnou vstupenku do českých jeskyní. K výhře vám bude stačit jedno jediné správné slovo. Proto si uložte číslo do našeho studia 910 260 910. Já vám už teď držím.

0: Máte naladěné Signál Rádio, jestli hledáte zajímavý cíl, kam se během prázdnin vypravit, tak určitě zavítejte do kláštera Plasy na Plzeňsku. Po několikaleté pauze je tady totiž možné znovu navštívit výběrový prohlídkový okruh, jehož trasa vede do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple a hodinové věže, kde je navíc jeden z největších hodinových strojů v Česku. Víc nám k tomu prozradí kastelán Pavel Duchoň.
1: Je to krátký okruh, přibližně půlhodinový, do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Maří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na Plaské hodinové věži na Sýpce je unikátní tím, že to je jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme. No a jeho specifikum je to, že denně ručně natahován naším hodinářem. Takže on tam musí vystoupat přes to schodů a vytáhnout závaží, které váží přes 607 kg, výšky 10 metrů.
0: Opravy kláštera Plasy zdaleka nekončí. Památkáři se v další etapě zaměří na interiéry a gotickou kapli uvnitř sýpky.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Máme před sebou velmi příjemný letní den, ale teplotní rekord z roku 2010 dnes určitě nepadne. Tehdy jsme měřili téměř 35 stupňů. Nás dnes čeká jasná nebo polojasná obloha. Oblačnost se bude vyskytovat jenom na severovýchodě území a naměříme 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě bude do 24 stupňů Celsia. No a myslím, že se můžeme všichni těšit i na víkend, který bude slunečný s velmi podobnými teplotami. Tak krásné 80kové léto a teď trochu italské hudby. Tady je zpěvačka Spáňa.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Máte naladěné Signál Rádio, blížíme se k 8:30 a také k dnešní soutěži. Jakmile nám dospívá Petr Kotwald, budete potřebovat telefonní číslo do studia 910 260 910. Získat totiž opět můžete rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Teď se ale pojďme říci, o čem dnes informují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Německý automobilový koncern Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50% a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75%. Automobilka čelí tlaku rostoucí čínské konkurence a amerických dovozních cel. Jedna čínská firma se chystá začít ve velkém vyrábět humanoidního robota, který je velmi realisticky podobný člověku. Kůže vyrobená z lékařského silikonu je na dotek měkká a má dokonce otisky prstů. Podle výrobce robot nebude určený na domácí práce, ale jako společník. Úroda ovoce v České republice letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o polovinu na 68,5 tuny. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň propadne o 44%. Podle Ovocnářské unie České republiky přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách 1 miliardu korun. A o titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají 2 české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Coco Gauffovou a nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Martu Kostukovou. Finále začne v sobotu v 17 hodin.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádio nám právě zpíval Petr Kotva, tak jak jsem slíbil, čeká nás poslední soutěž tohoto týdne, proto vytáčejte číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádio.
0: A v naší kvízové hře Ano nebo ne můžete za jedno jediné správné slovo získat tento týden rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. A někoho už mám na telefonu, tady Jirka, dobré ráno. Halo, halo.
2: Zdravím.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Luboš.
0: Luboši, dobré ráno. Položím otázku a odpovídáme pouze jedním slovem, buď ano nebo ne. Jste na to, Luboši, připravený?
2: Nejsem, ale můžem.
0: Dobře, tak jo, jdeme na to. Z brašovské aragonitové jeskyně u Teplic nad Bečvou mají stálou celoroční teplotu kolem 14 stupňů Celsia. A já se ptám, jsou to tedy nejteplejší jeskyně v Česku, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Vy jste to řekl hrozně rychle, vy to víte?
2: Tak já nevím, já jsem to typoval.
0: Typnul! A je to správně, na vzniku těchto jeskyní se totiž podílely teplé minerální vody, proto je tam vlastně nejvyšší teplota z českých jeskyní. Běžně se teplota jinak pohybuje kolem 7 až 9 stupňů, takže je dobré si vzít do jeskyně nějaký ten svetr, možná lehkou bundu. Byl jste už v nějaké jeskyni v Česku?
2: Jo, tak já pocházím z Moravského Krasu, takže...
0: No tak to máte určitě prolezlý, že jo? Výborně. No. Tak na tuto vstupenku můžete vzít ještě jednoho dospělého a až 3 děti do 15 let a můžete vyrazit do jeskyní, kde jste ještě nebyli. Tak jo, moc vám gratuluju, užijte si 80-kové léto, naslyšenou.
2: Já slyšel.
0: Tak, to šlo jako po másle, ale pro tento týden jsou všechny vstupenky do jeskyní rozdané, ale jestli po tomhle zážitku taky toužíte, pak si nenechte ujít naše vysílání také v příštím týdnu, od pondělí do pátku opět budeme o tyto vstupenky soutěžit.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám 2 minuty po půl deváté dospívali Modern Talking a za chvíli bude pokračovat naše 80-tkové léto v nabídce Jason Donovan, New Order anebo Donna Summer.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Vysočanská ulice, tady provoz blokuje nehoda 2 osobních aut. Osobní a nákladní auto havarovaly na silnici 425 v obci Velké Němčice na Břeclavsku a policie vyšetřuje nehodu na silnici 27 u Dobřan na Plzeňsku. Tady se dá projet s opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
3: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
2: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si 80-kové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Máte naladěné Signál Rádio, sportovní fanoušci se v následujících hodinách rozhodně nudit nebudou. Na programu jsou čtvrtfinálové zápasy mistrovství světa ve fotbale a hlavně český souboj ve finále Wimbledonu. To vše bude sledovat i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Vůbec poprvé v historii Grand Slamu se o titul utkají dvě české tenistky. Ve finále Wimbledonu na sebe narazí kamarádky Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová si ve třech setech poradila s Američankou Gauffovou. Nosková následně ve dvou setech vyřadila v semifinále Ukrajinku Kostiukovou. Historické finále začne v sobotu v 17 hodin. Belgie dnes zkusí na mistrovství světa ve fotbale po 40 letech porazit Španěly. Evropský souboj nabídne druhé čtvrtfinále na světovém šampionátu. Hrát se bude na stadionu v Los Angeles s výkopem v 21 hodin. V sobotu večer půjdou do akce rozjetí Norové proti Anglii. Čtvrtfinálové boje pak uzavře v neděli nad ránem Messiho Argentina proti Švýcarsku.
2: Signály ze sportu.

Páteční ráno trávíte ve společnosti Signál Rádia. Máme před sebou krásný letní den. Obloha dnes bude jasná až polojasná. Oblačnost se vyskytne jenom na severovýchodě území a naměříme 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě bude do 24 stupňů Celsia. Víkend bude také slunečný. Sobota nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Přechodně může být místy až oblačno a maxima stejná jako dnes, tedy 25 až 29 stupňů. A v neděli dál jasno až polojasno, na severovýchodě oblačno. Místy se sem tam mohou vyskytnout přehánky a maxima 25 až 29 stupňů. No a začátek nového pracovního týdne pak přinese ještě více slunce a teploty porostou na 27 až 31 stupňů Celsia. Prostě krásné letní počasí, tak si ho užijte. S naší hudbou posílám skupinu New Order. 80.

0: Páteční ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila kapela New Order. Za chvíli to bude Donna Summer, ale ještě míříme do Prahy. V naší metropoli bude další prázdninový víkend plný zajímavých akcí a pár tipů teď přináší kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, své putování po víkendových pražských akcích začneme v pražské zoologické zahradě. V sobotu se tady totiž bude opět slavit a tentokrát to bude slavný mongolský svátek Nadam. Jde o svátek mongolské kultury a k tomu se přidá také oslava Světového dne koní. Na programu tak budou komentovaná setkání a krmení u koně Převalského a spousta cestovatelského vyprávění o Mongolsku. Připomínám, že zoologická zahrada také spustila i noční prohlídky. Ty si ale musíte předem rezervovat. V pátek a v sobotu se bude i zpívat, konkrétně na letním mezinárodním setkání pěveckých sborů z celého světa. Letos se na dvou koncertech Prague Summer Choral Meetingu představí 9 špičkových pěveckých sborů ze všech koutů Evropy. A hrát a zpívat se bude také na scénách v holešovickém areálu 7 a nebo v Rígrových sadech. První jmenovaný nabízí v sobotu Košín a druhý pak koncert Prague Union. Akcí je mnohem víc, další najdete třeba u nás na webu signalradio.cz. Víkend si každopádně užijte, to vám přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Cestovat na dovolenou nebo za prázdninovým dobrodružstvím nemusíme jenom autem nebo letadlem, ale také vlakem. V horkých dnech určitě uvítáme, když se můžeme svést klimatizovaným vozem. České dráhy mají na kolejích už 1700 vozidel vybavených klimatizací. Jde hlavně o vlaky na dálkových a páteřních regionálních tratích po celém Česku. Standardně je v nich už od výrobce nastavená základní teplota 22 stupňů. Systém ale průběžně udržuje v interiéru rozdíl 6 až 8 stupňů oproti venkovní teplotě, tak jak doporučují lékaři. Víc dodá mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: Aktuální teplotu ve vozidle ovlivňuje řada faktorů. Patří mezi ně například intenzita slunečního záření, vlhkost vzduchu, obsazenost vlaku nebo působení tepla z elektronických zařízení, která jsou používána ve vlaku, jako jsou třeba laptopy.
0: Ať už jedete vlakem, autem, autobusem a nebo letíte na dovolenou letadlem, nezapomeňte si vzít na cestu sebou i mobilní apku Signál rádia, kde vám hrajeme ty nejlepší osmdesátky.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Páteční ráno 10. července uteklo jako voda, za malou chvíli 9 hodin, se mnou je ve studiu opět Lucka Sinková, vítám tě.
1: Naklusala jsem, hezké signálové.
0: My máme na našem Facebooku a taky Instagramu teďko fotku z interiéru letadla, kde sedí velké legendy 80. let, vedle každé z nich je volné místo a my se našich posluchačů ptáme, ke komu by přisedli. Je tam Cyndi Lauper, Madonna, Michael Jackson, Prince, Whitney Houston, Axl Rose, Bruce Springsteen nebo Freddie Mercury. Tak ke komu ty by si sedla?
1: Tak bych si sedla k Whitney, k Jacksonovi a taky, kdo to tam ještě byl?
0: Cyndi Lauper, Madonna, Prince, Axl Rose, Bruce Springsteen, Freddie Mercury.
1: Ke Kylie, a ta tam není.
0: Ta tam není, ale máme to velmi podobné, já bych se asi nejdřív sednul k Michaelovi a přes uličku tam sedí Whitney, já bych takhle mezi nima poletoval, mezi těma dvěma asi.
1: My jsme se o ně prali, vy?
0: No, asi jo.
1: A nebo kdybych já byla u Jacksona, tak ty by si byl naproti a pak bychom si to přehodili.
0: A teď je ale otázka, jestli oni by se chtěli bavit s náma.
1: To asi ne.
0: Já doufám, že
1: ještě s tou naší šílenou angličtinou. My děti socialismu ji nemáme tak vypilovanou jako děti, které se narodily třeba tak po roce 2000.
0: Dneska už jsou chytré technologie, které by nám si
1: pomohly. Jo, to máš ale pravdu. Teď ještě otázka, jak by to překládali, protože kolikrát ty překlady, to je sranda.
0: Jo.
1: Co ve zprávách? Ano. No tak v jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení, to taky ještě bude sranda. A kdo dnes na Karlovarském festivalu představí své filmy, uslyšíte za okamžik.
0: A 80. léto za chvíli pokračuje s Bee Gees, Bronský Beata nebo Michaelem Oldfieldem.
2: Signál rádio doprava.
0: Praha Jiráskův most, tady vás drží nehoda ve směru na Smíchov. Porouchané vozidlo překáží na D3 na 157. kilometru ve směru na Kaplici a nepojízdný kamion také zdržuje provoz na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu. When

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne ze Signál Rádia přeje Lucie Sinková. V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení. Policii ani rozvědkám to nikdo neoznámil. Uvádí to server Seznam zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Podle ní ale žádné bezpečnostní riziko nevzniklo. Zařízení prý jen někdo v sále ztratil. K přístroji se ale následně nikdo nepřihlásil. Na Karlovarském festivalu své filmy dnes představí herci Juliette Binochová, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binochová uvede snímek Tři barvy, modrá. Od ničivého zemětřesení ve Venezuele uplynuly už 2 týdny. Oficiální počet mrtvých je více než 3800. Skutečné číslo je ale pravděpodobně vyšší. Dodejme, že klíčovou roli sehrály zahraniční týmy. Část jich stále na místě zůstává, například japonští zdravotníci. Bez domova a většinou i bez prostředků je tady na 18 000 lidí.
0: Co se děje v regionu?
2: Dalším mostem, který projde v Praze opravou, bude Hlávkův. Už od této soboty se tu omezí jak automobilová, tak také tramvajová doprava. Tramvaje přes most neprojedou ani v jednom směru. Auta budou ve směru do Holešovic svedena do jednoho pruhu. Práce tu budou probíhat do konce letních prázdnin a byly naplánovány po dnešním ukončení výluky metra na lince C. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve finále Wimbledonu se utkají 2 Češky. Slavný turnaj sleduje Petr Plintovič.
3: Vůbec poprvé v historii Grand Slamu se o titul utkají 2 české tenistky. Ve finále Wimbledonu na sebe narazí kamarádky Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová si ve 3 setech poradila s Američankou Goffovou. Nosková následně ve 2 setech vyřadila Ukrajinku Kostjukovou. Historické finále začne v sobotu v 17 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Během dne zejména na severu a severovýchodě území i oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Přeju vám hezký pátek se Signál Rádiem. Už bylo 9 hodin a tak stojíme na úplném začátku dnešního dopoledne. Určitě v této hodině dostanete tip, kam vyrazit, ale taky si připomeneme jednu nahrávku z magnetofonové pásky. S vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda a přeju vám krásné osmdesátkové léto.
0: Signál Rádio.

0: Páteční dopoledne se nám na Signál Rádiu pomalu rozjíždí a tak nastal čas připomenout si něco z našich nahrávek.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes tady mám pro vás jeden z velkých tanečních hitů 80. Hit That Perfect Beat od skupiny Brunský Beat. Byla to první velká nahrávka skupiny po odchodu zpěváka Jimmyho Somervilla. Mikrofon tenkrát převzal John Foster a spousta fanoušků čekala, jestli kapela vůbec naváže na své úspěchy. No ale povedlo se. Single v britské hitparádě vyšplhal až na třetí místo, takže dokázal, že Brunský Beat mají stále co nabídnout. Pojďme si tedy připomenout tenhle energický synpopový klenot. Tady jsou Brunský Beat a Hit That Perfect Beat.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pár...

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia. Nadcházející víkend bude plný zajímavých akcí. Například už dnes ve Znojmě začíná připomínka slavné bitvy u Znojma z roku 1809, ale jestli raději jezdíte vlakem, tak si nenechte ujít nostalgickou jízdu motoráčkem Elinka, který o víkendu vyrazí na trať mezi Táborem a Bechyní, anebo zajďte do jihočeských Borovan u Českých Budějovic. Tam proběhne tradiční borůvko braní. Spoustu tipů, kam vyrazit, najdete na našem webu signalradio.cz. Určitě se mrkněte a nazbírejte nějakou inspiraci.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

afraid of no ghosts.

0: džungle dorazil na vlny signál rádia Tarzan Boy a už se tady chystá zpěvačka Irene Cara nebo Phil Collins. Ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, kterého prázdninové putování zavedlo na jeden pohádkový hrad.
1: Pozdně gotický hrad Švihov u Klatov stojí nezvykle v rovinatém údolí. Řeka Úhlava, při níž vedla stará obchodní cesta z Bavorska, podmínila místo vzniku městečka i podobu středověkého hradu. Páni z Riesenberka zde dokonale využili okolní živel a geniálně vybudovali rozlehlou a důmyslnou vodní pevnost. Hrady jsou drtivé většině na kopcích a soutocích. Tady tehdejší inženýři zabudovali a dobyvatelé se tak máčili v okolních vodách. Dnes si půjčíte pramici a užíváte si klidu a míru. Pomyslný klid tu vládl do poloviny 70. let minulého století, než se tu natáčela vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou. Expozice za tajemstvím Popelče na Střevíčku se nachází v prostorách bílé obrané bašty se samostatným vstupem z hradního nádvoří. Trasa je bez průvodce a vhodná i pro děti, které zde plní úkoly sovy rozárky. Pohádkové prázdniny přeje Luboš Dvořák.

0: Máte naladěné Signál Rádio, přiblížili jsme se k 10. hodině. Za chvíli opět to nejlepší z 80. let. Kapela Queen, UB40 anebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Tři osobní auta jsou v sobě na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru z Brna na Ostravu, D1 ještě na 146. kilometru ve směru na Prahu. Tady se tvoří kolona po nehodě osobního auta. Kamion havaroval na Mariánském mostě v Ústí nad Labem a pozor taky na průjezdu Libercem. V tunelu na silnici 35 se srazila dvě osobní auta ve směru na Prahu. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. Poslanci se sešli ke třetímu dějství závěrečného schvalování koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje zejména před možností kolapsu stavebního řízení. Je možné, že zákonodárci už budou o podobě předlohy hlasovat. Sešlo se k ní kolem 130 pozměňovacích návrhů. Ve věku 87 let zemřela Wally Funková, americká průkopnice letectví, která se v roce 2021 načastala nejstarší osobou, která kdy letěla do vesmíru. Informuje o tom dnes agentura Reuters. A na severu Francie zemřela 17-letá dívka. Ta při oslavách vítězství nad Marokem ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale spadla z vozidla.
0: Co se děje v regionu?
2: Cestující s aplikací Pětlítačka mají možnost zaplatit úschovu kola ve vybraných středočeských cyklověžích pomocí zmíněné aplikace. Jde o cyklověže v Lysé nad Labem, Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, Berouně a nebo v Milovicích. Ti, kteří mají dlouhodobý kupon pražské integrované dopravy pro příslušné tarifní pásmo, mají navíc prvních 24 hodin úschovy zdarma. Honza Navrátil, Střední Čechy.
0: Sport.
1: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bosnu mezi 60. a 66. minutou. V úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy, Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj je na programu v pátek. A historické složení českého finále na Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou je podle Martiny Navrátilové neuvěřitelný úspěch.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Během dne zejména na severu a severovýchodě území i oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 10 hodin a vydal trávíte pátek se Signál Rádiem. Víte, že 10. července roku 1985 se zpěvačka Tina Turner objevila ve filmu. Bylo to ve snímku Šílený Max s Melem Gibsonem a taky k tomu natočila hit We Don't Need Another Hero, který znáte i z našeho vysílání. My vám za chvíli prozradíme ale i další zajímavosti z hudební historie, tak dál držte signál. Zdraví vás Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, také v pátek máte ten správný signál. Dnes máme už 10. července a jaké události se s tímto datem zapsaly do hudební historie, nám teď prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: První dnešní položka nese filmový nádech. Roku 1985 měl premiéru snímek, v němž hrála Tina Turner po boku Mela Gibsona. Pro postapokalyptický akční kus s názvem Šílený Max Dom Hromů naspívala rocková, tenkrát ještě ne babička, dvě úspěšné písně One of the Living a We Don't Need Another Hero.

Pokračujeme stejným, tedy 10. červencovým dnem 85. To magazín Playboy poněkud zavařil Madoně, když zveřejnil její nahé fotky pořízené předtím, než se stala slavnou. Ale špatná reklama je někdy i tou lepší.

Do třetice míříme za 10. červencem 2000. To Coldplay vydali svou debutovou placku Parachutes s megahitem Yellow. Anglická kapela hraje od roku 1997 v nezměněné sestavě Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman a Will Champion a dnes patří mezi největší hudební hvězdy. Ale zpět na začátek milénia. Se zmíněnou deskou bodovali na Grammy v kategorii nejlepší alternativní album a také na Brit Awards, kde obdržela ocenění pro nejlepší britské LPčko.

0: Přeju vám krásný pátek se Signál rádiem. Na dnešek připadá den piña kolády. Skvělý letní drink s ananasem a kokosovým rumem. Myslím, že na prázdninový páteční večer jako dělaný. No a k takovému drinku si klidně můžete na našich vlnách večer užít i pořad The Power of Love. Ty nejkrásnější balady 80. let vám budeme hrát jako vždy od 9 až do 2 do rána. Takhle vypadá 80. léto na Signál rádiu.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.
2: Signál Radio posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

0: Ulalala, Elton John, jeho set song na Signál rádiu v 10 hodin a 42 minut, páteční dopoledne, za chviličku tady v éteru převezme kolega Lukáš Frélich. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: O víkendu má být poměrně hezké počasí, teploty skoro třicítky. Já myslím, že to bude ideální vyrazit někam k vodě, co myslíš?
1: Souhlasím, naprosto souhlasím.
0: Předpokládám, že i ty se chystáš.
1: Ano, chystám, jedu na chatu, jedu na slapy, k bazénu, k vodě, do přírody. Těším se na to.
0: Paráda. Já už jsem se byl koupat včera odpoledne, využil jsem to, že bylo hezky a měl jsem trošku volna a myslím si, že v tom letním opalování a koupání budu také pokračovat o víkendu.
1: Co jiného?
0: Co jiného. No a pak už doufám plný sil zase v pondělí v 6 ráno. Mějte se dobře, loučí se Jirka a dál si užijte Lukášem.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, karton na bolek a taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

0: prachy si
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Přiblížila se 11. hodina, hezké páteční dopoledne, tady je Signál Rádio. Holly Johnson, taky Gypsy Kings nebo Suzy Quatro, takhle zní naše osmdesátkové léto za moment. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na jižní spojce u sjezdu na Štěrbohloj a Průmyslovou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás potom čeká na Praze 3, křižovatka ulic Spojovací a Hartigova. Tady je nehoda dodávky s osobákem, komunikace zatím zůstává průjezdná. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký pátek s datem 10. července přeje v 11 hodin Lucie Sinková. Vládní koalice by měla dnes odpoledne probrat zapojení Česka do iniciativy pomocí, které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. V souvislosti s cestou na summit Severoatlantické aliance v Ankaře ho tento týden oznámili premiér Andrej Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Koaliční SPD však s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4. na 3. Primátor Zlína Jiří Korec vyzval obyvatele, aby až do pondělí nevětrali. Francie po přibližně 15 letech Sýrii vrátila 23 archeologických klenotů, které vystavovala ve svých muzeích. Památky se do Sýrie dostaly v úterý na palubě letadla s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten zemi navštívil jako první hlava západoevropského státu od pádu diktátorského režimu Bašára Asada.
0: Co se děje v regionu?
2: Dostat se z pražského letiště vozem oficiálního smluvního přepravce, tedy se společností Uber, může být v těchto dnech problém. Řidiči vozidel totiž protestují proti systému přidělování zakázek a nízkým odměnám a hromadně se odhlašují z aplikace a vozy tak nejsou k dispozici. Letiště odpovědnost přenáší na Uber a zároveň cestujícím doporučuje pro cestu z letiště využít veřejnou dopravu, především trolejbusy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kapitán francouzských fotbalistů Kylian Mbappé ujistil, že navzdory menšímu zranění kotníku bude připravený na úterní semifinále mistrovství světa. Nejlepší střelec turnaje v USA, Kanadě a Mexiku. Včera nedohrál zápas Marokem, v němž gólem přispěl k vítězství 2-0. Mbappé si v 76. minutě sedl na trávník a naznačoval zdravotní problémy. V zápětí zamířil k lavičkám a nechal se vystřídat. Dodejme, že Francouzi v úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo na Belgičany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Během dne zejména na severu a severovýchodě území i oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 11. hodině, hezké dopoledne, přeje Signál Rádio. Za chvíli se budeme věnovat alergiím, které jsou spojeny s cestováním do zahraničí a taky mám pro vás překvapení, které určitě oceníte. To vše následujících 60 minut, s vámi Lukáš Frelich a teď i Kylie Minogue.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ademus, teď s námi na Signál Rádiu. Německá města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. Více k problematice prozradí zpravodaj v Německu Jaromír Mrhal.
1: Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit. Používají k tomu speciální vysavače, plamenomety či jedy. Motýl se ale dál šíří, protože mu vyhovují suchá a teplá jara, která jsou v Německu kvůli klimatickým změnám stále častější. Podle některých měst je situace kolem bourovčíka letos extrémní. Náročný je boj i finančně.
0: Bourovčík toulavý je noční motýl, který se běžně vyskytoval na jihu Evropy. V posledních letech ale proniká stále severněji. Žije také v Česku.

0: OMD a hitovka, která nás v 80. letech hodně bavila a baví dodnes. Je páteční dopoledne, myslím si, že nastal výborný čas trošku si ho zpříjemnit a říct vám, na co se můžete těšit v počátku příštího týdne. Dobrá zpráva je, že bude pokračovat v našem ranním vysílání naše kvízová hra Ano nebo ne. A pokud si ji s námi zahrajete, můžete získat rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do českých jeskyní. Na výběr je celkem ze 14 takových útvarů, třeba Koněpruské jeskyně, jeskyně Výpustek nebo Kateřinské jeskyně a spousta dalších. Připomenu, že v tomhle počasí se to skvěle hodí, protože tady všude je taková stálá teplota mezi 7 až 9 stupni, takže v případě vedrech je to dobré i pro ochlazení. Určitě si to užijete. Zaměřte na náš web signalradio.cz, tam jsou podrobnosti a v pondělí ráno v kvízové hře Ano nebo ne vám budu držet palce.
1: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si 80-kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

Lucie a Signál Rádio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahraje Prince, Billy Joel nebo Madonna za moment. Hezké dopoledne.

0: Legendární Prince, chvilku před polednem, za moment Sabrina, Supertramp nebo T-Pau, to nejlepší z osmdesátek, teď pojďme na dopravu.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, na cestě do Prahy z Brna dálnice D1 146. kilometr. Tady je dopravní nehoda osobního vozidla do šipky silničářů. Levý jízdní pruh uzavřen, vytváří se kolona, zdržíte se do 20 minut. Jeďte opatrně.
2: A

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný červencový den přeje Lucie Sinková. Národní bezpečnostní úřad neprokázal, že by měl poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek přistoupit k utajovaným informacím o chystaných sankcích Evropské unie vůči Ruské federaci, o kterých se veřejně zmiňoval letos v březnu. Potvrdil to mluvčí Národního bezpečnostního úřadu Milan Radosta. Hasiči v noci ze včerejška na dnešek lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
2: Celou noc vlastně probíhal monitoring pomocí dronů, kontrolovali se i okolní střechy, žádné rozšíření potvrzeno nebylo. Na místě jako takovém bylo projeváno vlastně ty sutiny. Na místě zůstávají dobrovolné jednotky, byly tam celou noc i výšková technika.
1: Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet včera ráno. Armáda dnes na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44.
0: Co se děje v regionu?
3: Pražské letiště hlásí novou cílovou destinaci. Od zimní sezóny bude možné z Prahy létat přímou linkou do italského Bolzana, do oblíbené destinace českých lyžařů a vstupní brány do Dolomit. Létat se bude vždy ve středu a v neděli od 9. prosince do 28. března. Společnost Ski Alp bude linku obsluhovat turbovrtulovým letadlem s kapacitou 78 míst. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká ve finále dvouhry ve Wimbledonu podle bookmakerů vyrovnaný zápas. Kurzově mírně favorizují zkušenější Muchovou, na kterou také míří zhruba 2/3 všech sázek. Šance jsou ale podle odborníků velmi vyrovnané a o tom, kdo Grand Slamový titul získá, budou rozhodovat detaily, jak sdělili sázkové kanceláře. Ty zatím na Wimbledon přijali sázky za více než 1 000 000 000 Kč.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude jasné až polojasné, ale na severovýchodě území i oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: 12 hodin, 3 minuty, dobrou chuť k obědu. Velmi zajímavá kuriozita vznikla v Brně, představím vám ji za chvíli. Na start Rockset a hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Zpěvačka Sabrina teď okořenila playlist Signál Rádia. Pamatujete na Old Shatterhanda, Vinetuva, tyhle ty westernovky jsme sledovali úplně všichni, tenkrát nás to hodně bavilo a vlastně dodnes na ně rádi vzpomínáme a občas si je i pustíme. Nicméně zajímavostí je, že až do této chvíle celosvětově se nepodařilo vyrobit přesnou funkční kopii legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinetua. To se ale ovšem teď změní, protože ji vyrobil tým zbrojařů z Brna. Tahle ta zbraň je vlastně světovým technickým unikátem. Vznikla, protože ji zbrojaři chtěli dát Vinetuovi, náčelníkovi, aby ji používal v představení Poklad na stříbrném jezeře ve westernovém městečku v Boskovicích. Povedlo se, puška vypadá skvěle, opravdu jak opravdová, a co je hodně důležité, je funkční. Tedy celosvětový unikát. Konečně přesná kopie je na světě a na internetu je k vidění.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Inexis a velká klasika z osmdesátek. Výstraha před požáry začala platit na Moravě. Víc porozradím za chvíli. Do té doby Phil Collins, Dusty Springfield nebo Queeni. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. S občasnými požáry bojují hasiči v celé republice. Na Moravě platí výstraha, meteorologové zvedli výstražný prst. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Na většině jižní Moravy hrozí kvůli suchu, vysokým teplotám a větru zvýšené riziko požárů. Meteorologové proto vydali výstrahu, která platí do odvolání. Lidem doporučují, aby v přírodě nerozdělávali oheň ani nepoužívali otevřený plamen. Výstrahu meteorologové vyhlásili téměř pro celý kraj. Výjimkou je severní část regionu, tedy sever Blanenska a Vyškovska, a také okolí Tišnova na Brněnsku i okolí Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Lidé by proto v místech s vyhlášenou výstrahou podle meteorologů neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Měli by si také dávat pozor při používání zemědělské techniky. Rovněž v okolí železničních tratí může vzniknout požár vlivem jisker od kol a brzd vlaků. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Gloria Gaynor a Signál Radio. Za 3 minuty bude 13 hodin, hezký pátek. To nejlepší z 80. vám dáme za moment. Třeba Lighthouse Family, Rod Stewart nebo skupina ABBA. Teď nesmí chybět doprava a hezké odpoledne.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Brna a po dálnici D2 první kilometr. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem a brání v provozu v části vozovky. Vytváří se kolona. Další komplikace vás potom čeká na Praze 8. Křížová ulice hlásí nehodu 2 osobních vozidel. Jezdí se momentálně kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: One ticket, please. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční odpoledne přeje Lucie Sinková. K chytrému nahrávacímu zařízení, které se našlo koncem ledna v jednacím sále vlády, se dnes přihlásil ministr sportu a prevence Boris Šťastný. Záznamník, který informace odesílá na internetové servery a zpracovává z nich zápisy, prý prostě ztratil. Zařízení objevili zaměstnanci přímo v sále, kde se projednávají i utajované informace. Na nález upozornili dnes Seznam zprávy. Následně se k němu Šťastný přiznal. Díky Seznamu jsem na to přišel. Je to obyčejný AI záznamník, kterým si přepisuju své poznámky a projevy, dodal. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí Juliette Binochová, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binochová uvede snímek Tři barvy, modrá. Wright nabídne životopisný film a Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. Zásilkovna měla v depu ve vyhořelé výškové budově ve Zlíně kolem 9000 zásilek. Depo přerušilo provoz. Zásilkovna ale doručuje dál přes okolní pobočky.
0: Co se děje v regionu?
2: Ze 13 milionů, které pražské letiště Václava Havla rozdává obcím v jeho okolí jako kompenzaci za zvýšenou hladinu hluku, získalo 1 milion korun i Kladno. Radnice rozhodla, že finance využije v rehabilitačním stacionáři Zvonek, kde vznikne nová multisenzorická místnost. Dodejme, že letiště finance poskytuje v souvislosti s hlukem, který vzniká po převedení části provozu na vedlejší runway. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká ve finále dvouhry ve Wimbledonu podle bookmakerů vyrovnaný zápas. Kurzově mírně favorizují zkušenější Muchovou, na kterou také míří zhruba 2/3 všech sázek. Šance jsou ale podle odborníků velmi vyrovnané a o tom, kdo Grand Slamový titul získá, budou rozhodovat detaily, jak sdělili sázkové kanceláře. Ty zatím na Wimbledon přijali sázky za více než 1 000 000 000 korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude jasné až polojasné, ale na severovýchodě území i oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem. Cestování na dovolenou, k tomu můžeme zvolit různé způsoby a existují i způsoby, jak cestovat hezky, pěkně v chladu. Podrobnosti za chvilku. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rod Stewart je s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Cestovat na dovolenou nebo prázdninovým dobrodružstvím nemusíme jen autem nebo letadlem, ale také vlakem. V horkých dnech určitě uvítáme, když se můžeme svést klimatizovaným vozem, zjistil dnes ráno Jirka Svoboda.
2: České dráhy mají na kolejích už 1700 vozidel vybavených klimatizací. Jde hlavně o vlaky na dálkových a páteřních regionálních tratích po celém Česku. Standardně je v nich už od výrobce nastavená základní teplota 22 stupňů. Systém ale průběžně udržuje v interiéru rozdíl 6 až 8 stupňů oproti venkovní teplotě, tak jak doporučují lékaři. Víc dodá mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Aktuální teplotu ve vozidle ovlivňuje řada faktorů. Patří mezi ně například intenzita slunečního záření, vlhkost vzduchu, obsazenost vlaku nebo působení tepla z elektronických zařízení, která jsou používána ve vlaku, jako jsou třeba laptopy.
2: Ať už jedete vlakem, autem, autobusem a nebo letíte na dovolenou letadlem, nezapomeňte si vzít na cestu sebou i mobilní apku Signál Rádia, kde vám hrajeme ty nejlepší osmdesátky.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i soutěžit o rodinnou vstupenku do jeskyní. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Michal David, posloucháte Signál Radio, kde už za chvíli se vydáme do roku 1988 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z osmdesátek vám dáme za moment, třeba Bon Jovi, Michael Jackson nebo Vangelis.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes bude řeč o skladbě a skupině, kterou stvořil Dieter Bohlen. Proto se vám může zdát, že singly téhle formace se nesou v podobném duchu jako písně od Model Talking. To samé se dá říct o skladbě z roku 88, která nejenže budovala v hit parádách, ale hrála se i na diskotékách. Dokonce někteří disjukejové ji hráli tenkrát i u nás. Blue System, Under My Skin.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Necelé 2 minuty zbývají do 14. hodiny. Krásné odpoledne, tady je Signál Radio. Za moment třeba Rembrandt, taky Air Supply nebo Samantha Fox. Prostě 80kové léto. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte u Velké Chuchle na Strakonické ulici, tady je nehoda motocyklu s osobákem a očekává se nárazové zdržení. Tak tady dejte pozor a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční odpoledne přeje Lucie Sinková. O letních prázdninách se inspekce silniční dopravy společně s dopravní policií zaměří ve všech krajích na kontroly nákladních vozidel a autobusů. Naplánováno má 20 společných akcí. Cílem je snaha předejít vážným dopravním nehodám. Ředitel kontrolní sekce Pavel Bergman k tomu říká.
2: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
1: Dalším problémem, se kterým se inspektoři setkávají, je přetížení kamionů nad limit a špatný stav vozidel. Rozsáhlý požár budovy ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až 5 let vězení. Rozhodnutí dozorčí rady koncernu Volkswagen o velkém omezení výroby nemá na aktivity Škody Auto žádný přímý dopad. Uvádí to Mladoboleslavská automobilka.
0: Co se děje v regionu?
3: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdniny na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Historický souboj dvou českých tenistek ve finále Wimbledonu se dostane i na volně dostupné televizní vysílání. Objeví se totiž na hlavním kanále naší sesterské stanice Prima. Skupina Prima získala sublicenční práva na přímý přenos historicky prvního ryze českého ženského finále tenisového Wimbledonu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude jasné až polojasné, ale na severovýchodě území i oblačno a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 14 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám Cyndi Lauper. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Giana Nannini teď s námi na Signál rádiu. Dnes si připomeneme den, kdy měl premiéru film, ve kterém si zahrála Tina Turner. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: První dnešní položka nese filmový nádech. Roku 1985 měl premiéru snímek, v němž hrála Tina Turner po boku Mela Gibsona. Pro postapokalyptický akční kus s názvem Šílený Max Dom Hromů naspívala rocková, tenkrát ještě ne babička, dvě úspěšné písně One of the Living a We Don't Need Another Hero.

Pokračujeme stejným, tedy 10. červencovým dnem 85. To magazín Playboy poněkud zavařil Madoně, když zveřejnil její nahé fotky pořízené předtím, než se stala slavnou. Ale špatná reklama je někdy i tou lepší.

Do třetice míříme za 10. červencem 2000. To Coldplay vydali svou debutovou placku Parachutes s megahitem Yellow. Anglická kapela hraje od roku 1997 v nezměněné sestavě Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman a Will Champion a dnes patří mezi největší hudební hvězdy. Ale zpět na začátek milénia. Se zmíněnou deskou bodovali na Grammy v kategorii nejlepší alternativní album a také na Brit Awards, kde obdržela ocenění pro nejlepší britské LPčko.

0: Leslie Stanfield, takhle hraje Signál Radio, hezké odpoledne. Hned dva různé koncerty nebo oslava Světového dne koní. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně, pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Cindy Youngblood, taky Elton John nebo třeba Kim Wilde, tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.

0: Chvilku před 3:15 je s vámi Signál Rádio. S tradičním výběrem pražských víkendových akcí přichází Honza Navrátil.
1: Hezký den, své putování po víkendových pražských akcích začneme v pražské zoologické zahradě. V sobotu se tady totiž bude opět slavit a tentokrát to bude slavný mongolský svátek Nadam. Jde o svátek mongolské kultury a k tomu se přidá také oslava Světového dne koní. Na programu tak budou komentovaná setkání a krmení u koně Převalského a spousta cestovatelského vyprávění o Mongolsku. Připomínám, že zoologická zahrada také spustila i noční prohlídky, ty si ale musíte předem rezervovat. V pátek a v sobotu se bude i zpívat, konkrétně na letním mezinárodním setkání pěveckých sborů z celého světa. Letos se na dvou koncertech Prague Summer Choral Meetingu představí 9 špičkových pěveckých sborů ze všech koutů Evropy. A hrát a zpívat se bude také na scénách v holešovickém areálu 7 anebo v Rígrových sadech. První jmenovaný nabízí v sobotu Košín a druhý pak koncert Prague Union. Akcí je mnohem víc, další najdete třeba u nás na webu signalradio.cz. Víkend si každopádně užijte, to vám přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina a to znamená, že to nejlepší z 80. let vám dáme už za moment. Připravená je kapela R.E.M., zpěvačka Sandra nebo USA for Africa. Tak si na to počkejte, teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozorujte na výjezdech z Prahy po dálnici D1. Tady díky hustotě provozů se nárazově vytvářejí kolony a podobné věci se dějí i na výjezdu z Prahy po dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav. I tady se můžete nárazově zdržet. Ještě připomínám nehodu, která se stala v Praze ve Velké Chuchli. Tady na Strakonické ulici havaroval motocykl s osobákem. A v současnou chvíli by obě vozidla měly být na krajnici, ale i tak se tady projíždí ve snížené rychlosti, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné odpoledne. Máme pátek 10. července a od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme si společně projít události, které dnes rezonovaly Českem i světem. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má rozsáhlá a sledovaná novela stavebního zákona, kterou dnes přijala sněmovna. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. Podle červencového průzkumu agentury Ipsos pro server Moravec.cz se téměř 2/3 Čechů domnívají, že útoky politiků na ústavní soud oslabují důvěru v demokratické instituce. Kritika soudu přišla poté, co v předběžném opatření nařídil vládě zajistit prezidentu Petru Pavlovi účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Na 12 mrtvých stoupla potvrzená bilance lesního požáru, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Zranění utrpělo 8 lidí. Dalších 19 osob zůstává pohřešováno a záchranné složky v této oblasti pokračují v pátracích a záchranných operacích.
0: Co se děje v regionu?
2: Radnice Prahy 5 i letos spustila projekt sbírky školních potřeb a aktovek pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou v péči odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací. Darovat je tak možné psací potřeby, sešity a bloky, výtvarné potřeby, školní aktovky a nebo batohy. Nové i zachovalé použité školní potřeby, které mohou ještě dobře posloužit, je možné nosit do konce prázdnin na recepci úřadu městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Belgie dnes zkusí na mistrovství světa ve fotbale po 40 letech porazit Španěly. Pokračuje náš sporták Petr Plintovič.
3: Španělsko je favoritem i právě proto, že s Belgičany 40 let neprohrálo. Evropský souboj nabídne druhé čtvrtfinále na světovém šampionátu. Hrát se bude na stadionu v Los Angeles s výkopem v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní obloha bude jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území 23, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 21 stupňů Celsia. A to je z aktualit vše. Pokračujeme v programu Signál Rádia. Krásné páteční odpoledne.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Velkou po 15. hodině je s vámi Signál Rádio. Za moment pro vás budu mít pozvánku na náš Facebook, kde se určitě pobavíte a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. Na start Eurythmix, já jsem Lukáš Frelich a přeji vám hezké páteční odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Zpěvačka Sandra teď s námi na Signál Rádiu. Na našem Facebooku už jsme dnes ráno rozjeli takovou malou anketu, do které se můžete zapojit. Pár z vás už to udělalo a musím říct, že některé komentáře opravdu baví. Na našem Facebooku najdete fotku z letadla a na sedadlech sedí velké ikony 80. let. My se vás tedy ptáme, vedle koho byste se posadili. Třeba Patrik napsal Freddie Mercury, to je jasná volba, ale určitě by se k debatě připojil i Michael a Whitney. Pak tady píše třeba Ondra, ten by se rád posadil vedle Cyndi Lauper. Veronika napsala, že by ráda seděla po boku Whitney. A nejvíc mě pobavil zatím teda komentář Lenky, která napsala, já bych si k nikomu nesedla, protože bych se nedomluvila. Jak to máte vy? Zamište na náš Facebook, komentujte, bavte se a udělejte si pestřejší zbytek pátečního odpoledne v práci.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky. Hity osmdesátek.

0: Falco a velká klasika z 80. let. Jelikož víkend začíná, tak vám prozradím, co pro vás chystáme na sobotu. Kromě tipů na ty nejlepší akce, ať víte, kde se co děje, se taky úderem 18. hodiny o slovo přihlásí kolega Martin Hovorka a rozhodně je na co se těšit. Nabídne další díl signálů světových hitparád a vezme vás do evropského žebříčku roku 1983. Takže nás čeká nejenom spousta hudebních vzpomínek, ale třeba i myšlenka na naše dovolené z těchto let a co jsme v té době poslouchali. Udělejte si v sobotu večer čas a užijte si 60 minut signálu světových hitparád.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Posloucháte Signál Rádio, 16. hodina se blíží, doufám, že i vám v práci to takhle krásně utíká. Za moment už do studia dorazí kolega Áďa Adam, který s vámi bude dál po 16. hodině až do večera. Já se pro dnešek loučím, díky, že jste při pátku byli v naší společnosti, užijte si víkend a budu se na vás těšit. Pozor, tentokrát až v úterý dopoledne od 11. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.

0: Poledne na Signál Rádio, moc vás zdravím. Než přejdeme k další úžasné muzice, zprávami nás provede kolegyně Lucie Koldová a po odbytí 16. hodiny tu pro vás bude například Bryan Adams, Madonna nebo Erasure. Užívejte si společně s námi tohle 80kové léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Vášenou nehodu máme na D1 na 197. kilometru ve směru do Ostravy. Proběhla tam strážka nákladňáku a osobáku, která může částečně bránit v provozu. Zdržet byste se tam ale nějak zvlášť neměli. Klidnou jízdu s hudbou Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčela, aby mohl zaznít přehled událostí. Ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Sněmovna schválila předlohu, která má posílit ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy například přes internet nebo telefon. Novinkou má být takzvané tlačítko pro odstoupení od online smlouvy. Předlohu nyní posoudí Senát. Ocenění Inoji Kostka letos získá režisérka Helena Třeštíková za časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové. Cenu převezme dnes večer na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde byl snímek uveden v nesoutěžní sekci zvláštní uvedení. Do českých kin dokument vstoupí 17. září. Plán úspor v automobilovém koncernu Volkswagen odmítli zástupci zaměstnanců i spolkové země Dolní Sasko. Uvádějí to zdroje agentury Reuters. Dozorčí rada největší evropské automobilky o restrukturalizačním návrhu generálního ředitele Olivera Blumeho jednala ve čtvrtek ve Wolfsburgu.
0: Co se děje v regionu?
2: Dostat se z pražského letiště vozem oficiálního smluvního přepravce, tedy se společností Uber, může být v těchto dnech problém. Řidiči vozidel totiž protestují proti systému přidělování zakázek a nízkým odměnám a hromadně se odhlašují z aplikace a vozy tak nejsou k dispozici. Letiště odpovědnost přenáší na Uber a zároveň cestujícím doporučuje pro cestu z letiště využít veřejnou dopravu, především trolejbusy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ve finále Wimbledonu se utkají dvě Češky. Slavný turnaj sleduje Petr Plintovič.
3: Vůbec poprvé v historii Grand Slamu se o titul utkají dvě české tenistky. Ve finále Wimbledonu na sebe narazí kamarádky Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová si ve třech setech poradila s Američankou Goffovou. Nosková následně ve dvou setech vyřadila Ukrajinku Kostyukovou. Historické finále začne v sobotu v 17 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Předpověď meteorologů na sobotu hlásí jasnou až polojasnou oblohu, během dne přechodně až oblačnou. Nejvyšší denní teploty mezi 25 až 29 stupni, na severovýchodě území kolem 23, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 21 stupňů. Tímto končí náš přehled zpráv. Přeji vám hezké odpoledne a příjemný poslech následujícího hudebního programu.
0: Signál Rádio.
4: Jste na vlnách Signál Rádia, odbyla 16. hodina a od mikrofonu se vám nyní hlásí moderátor Áďa Adam. Kdo by chtěl vidět jeden z největších hodinových strojů v Česku, tak už za pár minut tu pro vás budeme mít tip na zajímavý výlet. A nebojte se, spatřit toho můžete daleko více. Mezitím si mikrofonu ujmou například Erasure.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ryan Adams nám dělal společnost na Signál Rádiu. Letos v létě si nenechte ujít návštěvu kláštera Plasy na Plzeňsku. Po několika leté pauze je zde možné znovu navštívit výběrový prohlídkový okruh. Jehož trasa vede do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple a hodinové věže, kde je jeden z největších hodinových strojů v Česku. Víc dodá kastelán Pavel Duchoň.
1: Otvírá se znovu hodinová věž s patrovými gotickými kaplemi. Znovu zpřístupníme prostory, které už naši návštěvníci znají. Je to krátký okruh, přibližně půlhodinový, do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Maří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na plaské hodinové věži na sýpce je unikátní tím, že to je jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme. No a jeho specifikum je to, že denně ručně natahován naším hodinářem. Takže on tam musí vystoupat přes to schodů a vytáhnout závaží, které váží přes 607 kg, výšky 10 metrů.
0: Opravy kláštera Plasy zdaleka nekončí. Památkáři se v další etapě zaměří na interiéry a gotickou kapli uvnitř sýpky. Pěkný poslech se Signál Rádiem.

0: Tohle je Signál Rádio, kde jste měli dnes ráno poslední možnost tento týden soutěžit. Ale nebojte se, příležitost ještě bude, a to hned od pondělí.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: Stále budete moct ještě získat úžasný prázdninový zážitek, a to rodinnou stupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, která vám umožní jednorázový vstup do kteréhokoliv ze 14 jeskyní v naší zemi. Sami si vyberete, kam budete chtít vyrazit. No a co je proto potřeba udělat? Stačí dobře poslouchat zítra ráno naše vysílání, na vyzvání moderátora se dovolat do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně jedním slovem. Buď ano, nebo ne. Když odpovíte dobře, výhra bude vaše. A pro více informací navštivte naše webovky www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano, nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Hladíte vlny Signál Rádia, kde nám ještě do konce této hodiny budou hrát Bonnie Tyler, Barbara Streisand nebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Když slyšíš

0: Jedinečnou Bonnie Tyler jsme si připomněli na Signál Rádiu, kde pro vás máme nachystanou už další skvělou hudbu z minulých let. Těšit se můžeme na takové hvězdy, jako jsou Queenie, ABBA nebo Stevie Wonder. Mezitím nás ještě čekají zprávy a aktuální dopravní situace.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Prálásí nehodu v ulici Liberijská, kde bourala dvě osobní auta. Jezděte tam opatrně. Signál Rádio vám přeje bezpečnou jízdu za volantem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné páteční odpoledne. Lucie Koldová vás vítá u přehledu událostí. Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena. Koaliční rada, na které chtělo hnutí SPD slyšet vysvětlení k zapojení Česka do iniciativy na financování amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu evropskými zeměmi a Kanadou, se dnes neuskuteční. Francouzský prezident Emmanuel Macron čelil na sociálních sítích kritice kvůli údajným náboženským dvojím standardům poté, co v úterý na tiskové konferenci v Damašku uvedl, že Francie by ráda v Sýrii znovu otevřela francouzské křesťanské školy. Podle některých internetových uživatelů to připomíná praktiky z období francouzského kolonialismu.
0: Co se děje v regionu?
2: Cestující s aplikací Pětlítačka mají možnost zaplatit úschovu kola ve vybraných středočeských cyklověžích pomocí zmíněné aplikace. Jde o cyklověže v Lysé nad Labem, Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, Berouně a nebo v Milovicích. Ti, kteří mají dlouhodobý kupon Pražské integrované dopravy pro příslušné tarifní pásmo, mají navíc prvních 24 hodin úschovy zdarma. Honza Navrátil, Střední Čechy.
0: Sport.
1: Automobilový jezdec Dominik Stříteský bude na nadcházející Bohemia Rally v Mladé Boleslavi hájit vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. V polovině sezóny po třech odjetých závodech má v čele náskok 22 bodů, a to před Filipem Marešem. Třetí je s odstupem dalších 5 bodů Adam Březík.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřejší počasí bude kopírovat to dnešní, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 25 až 29 stupni, na severovýchodě kolem 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů a na Šumavě až 21 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji příjemné odpoledne na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio.
3: Pohodový večer se Signál Rádiem, kdy si už za pár minut povíme skvělou novinku, která se týká finále Wimbledonu. K tomu si dáme další osvěžující hudbu. Áda Adam vám přeje krásné 80kové léto.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

pojmenujeme Grand Slamové finále, ve kterém se poprvé v historii utkají dvě Češky. Ano, asi takovým jásotem to oslavíme, protože je to pro náš sport úžasný úspěch, který nám zajistili tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová. Ať tedy tahle bitva dopadne na kurtu jakkoliv, budeme mít jistě důvod k radosti. No a teď ještě ta skvělá novinka, o které jsem před pár minutami mluvil. Ryze české ženské finále ve Wimbledonu budete moct sledovat živě už zítra od 16.30 na hlavním kanálu TV Prima. Tak nezapomeňte být u tohle výjimečného momentu. To taky. Ze studia Signál Rádia moc gratulujeme a fandíme s vámi.

0: Máte naladěné 80kové léto na Signál Rádio, kde se ještě v této hodině můžeme těšit například na Johna Lennona, Depešáky nebo M People. K tomu si také už za chvíli připomeneme jednu výjimečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky. Tak držte signál.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Signál Rádiu jsme si hráli Depešáky, máme 17 hodin 39 minut a to je ideální čas na to představit si další výjimečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Magičem nás tentokrát provede americká zpěvačka Denise Williams, kterou hodnotili jako jeden z největších sólových hlasů. To nás potom asi nepřekvapí, že tato hudební legenda získala 4 ceny Grammy. No a my si od ní dáme hit, který jste mohli slyšet i v rámci soundtracku ke slavnému hudebnímu filmu Footloose, a to Let's Hear It For The Boy, ze kterého prý můžete slyšet její poznávací znamení této zpěvačky, a to její zářivý, usměvavý hlas. Najdete ho tam taky?
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Bruce Springsteen nám zněl na Signál Rádio, kde se vydáme za novinkami v dopravě a v příští hodině tu na nás pak opět čeká to nejlepší z 80. let. Těšit se můžeme na Bonnie M, Eltona Johna nebo Nicka Kershaw.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pražský okluh hlásí nehodu dvou osobáků na 11. kilometru ve směru na D7. Dávejte si tam na sebe pozor, stejně tak jako v Praze v ulici Novopatská, kde se srazila také dvě osobní auta. Jezděte opatrně, bezpečné cesty vám přejeme ze studia Signál Rádia, které můžete pomocí DAB+ poslouchat prakticky po celém Česku.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Páteční odpoledne se pomalu chýlí ke konci a víkend už klepe na dveře. Lucie Koldová vám přináší poslední zpravodajskou relaci tohoto dne. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Nemocnice označila zjištění za závažná, předala je policii a spolupracuje s vyšetřovateli, kteří případ prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. Pokud se prokáže poškození pacientů nebo škoda veřejnému zdravotnímu pojištění, nemocnice ji bude kompenzovat. Zástupci členských států Evropské unie se dohodli na otevření dalších kapitol v přístupových jednáních s Ukrajinou a Moldavskem. Příští týden se na mezivládních konferencích otevře projednávání dalšího tematického okruhu a zároveň budou uzavřeny dvě kapitoly v jednání s Černou Horou a tři s Albánií. Americký prezident Donald Trump nepodepíše zákon o dostupném bydlení, který už schválil Kongres. Zdůvodnil to svou snahou prosadit zákon o povinném prokazování občanství k registraci u voleb. Zákon podle agentury AP vstoupí v platnost bez prezidentova podpisu, a to proto, že ho Trump nevetoval.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské letiště hlásí novou cílovou destinaci. Od zimní sezóny bude možné z Prahy létat přímou linkou do italského Bolzana, do oblíbené destinace českých lyžařů a vstupní brány do Dolomit. Létat se bude vždy ve středu a v neděli od 9. prosince do 28. března. Společnost Sky Alp bude linku obsluhovat turbovrtulovým letadlem s kapacitou 78 míst. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Filip Salač zajel šestý čas v tréninku na velkou cenu Německa třídy Moto2 a zajistil si přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. Jediný český účastník mistrovství světa dnes na Sachsenringu ztratil 336 tisícin sekundy na nejrychlejšího Izana Guevary ze Španělska.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude zítra jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni, na severovýchodě území kolem 23, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě až 21 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Loučím se s vámi a děkuji za pozornost. Přeji příjemný zbytek dne a příště opět naslyšenou.
0: Signál Rádio.
3: Krásný pátek plný skvělé osmdesátkové muziky vám přeje Signál Rádio a moderátor Áda Adam. Odbyla 18. hodina a proto opět přišel čas pro kolegu Jirku Svobodu, který obohatí tento večer zajímavostmi o dnešních výročí. Kam se s naším strojem času vydáme tentokrát, to zjistíte už za pár minut.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: byl Elton John. Kromě naší úžasné muziky tu nabízíme i přehled zajímavých výročí. U svého mikrofonu je proto už kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Radio, dnes už je 10. července a v roce 1091 to byl den, kdy se v Kosmově kronice objevila první zmínka o Brnu. Náš stroj času nás teď zavede za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1978 tenistka Martina Navrátilová, toho času ale už v migraci, stala první Češkou, která vyhrála Wimbledon. Celkem ho vyhrála 9krát. V roce 1962 se zrodila satelitní televize, byla vypuštěna první televizní družice Telstar. V roce 1940 začala letecká bitva o Anglii. Zapojili se do ní i čeští letci. Sestřelili 76 německých letadel. Události zachycuje film Jana Svěráka Tmavomodrý svět. V roce 1913 byla v kalifornském údolí smrti v USA naměřena nejvyšší absolutní teplota vzduchu na Zemi, a to 56,7 stupně Celsia. A v tento den byly v roce 1559 zakázány turnajové souboje rytířů. Cílem bylo protivníka sundat z koně a pak došlo na souboj meči. Turnaje končívaly tragicky.

0: Belinda Carlisle nám hrála na vlnách Signál Rádia, kde se už dnes po 19. hodině můžeme těšit na oblíbenou rubriku Hvězdy na síti, kde se s kolegou Martinem Čípou blíže podíváme na nejžavější novinky našich oblíbených 80-kových hvězd. Na sociálních sítích pro vás hledáme nejrůznější podrobnosti, o kterých vám už po odbytí 19. povíme. Do té doby nám tady budou znít například Olivia Newton-John, Phil Collins nebo Michael Sembello.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Phil Collins nám zněl v reproduktorech Signál Rádia, kde nás na pohádkový hrad zavede kolega Luboš Dvořák.
1: Pozdně gotický hrad Švihov u Klatov stojí nezvykle v rovinatém údolí. Řeka Úhlava, při níž vedla stará obchodní cesta z Bavorska, podmínila místo vzniku městečka i podobu středověkého hradu. Páni z Riesenberka zde dokonale využili okolní živel a geniálně vybudovali rozlehlou a důmyslnou vodní pevnost. Hrady jsou drtivé většině na kopcích a soutocích. Tady tehdejší inženýři zabudovali a dobyvatelé se tak máčili v okolních vodách. Dnes si půjčíte pramici a užíváte si klidu a míru. Pomyslný klid tu vládl do poloviny 70. let minulého století, než se tu natáčela vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou. Expozice za tajemstvím Popelče na Střevíčku se nachází v prostorách bílé obrané bašty se samostatným vstupem z hradního nádvoří. Trasa je bez průvodce a vhodná i pro děti, které zde plní úkoly sověrozárky. Pohádkové prázdniny přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Pohodový páteční večer vám přeje Signál Rádio, které vám už za pár minut nabídne další jedinečné vydání rubriky Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou. Jaké zajímavosti o vašich oblíbených interpretech z 80. vás čekají tentokrát, se dozvíte už za chvíli. Mezitím další skvělá hudba, kterou vás bude i nadále provázet moderátor Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli Europe, máme 19 hodin 12 minut a to je ideální čas na to, aby přišel kolega Martin Čípa se svojí rubrikou Hvězdy na síti.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádiu.
3: Elton John oznámil konec svého koncertování už před 3 roky. A přesto to vypadá, že by mohli fanoušci na jeho show chodit klidně další 10 let. A to díky novým technologiím. Britský deník The Sun přišel totiž se zprávou o připravovaném projektu, který představí Eltona jako hologram. Technicky mají být koncerty prý ještě vyspělejší než slavné digitální turné Aby. Zpěvačka kapely Blondie Debbie Harry se objevila na premiéře sci-fi snímku Supergirl, který je dívčí verzí Supermana. Pod videem na Instagramu jsou přes 4000 komentářů o jejím fantastickém vzhledu a nehasnoucí energii rockové hvězdy. Za to představený film takové ovace zatím nesklízí. Bon Jovi tento týden startují své turné s názvem Forever. Na sítích propagují celkem 14 koncertů, z toho 9 v New Yorkské Madison Square Garden. V Evropě naplánovali zatím pouze termíny ve Velké Británii a Irsku. A Madonna sdílí úspěchy svého nového alba Confessions 2. Ve stories ukázala koláž superlativů od hudebních kritiků, podle kterých je vizionářkou a královnou tanečních parketů. Svědčí o tom také fakt, že její single Dansteria se stal celosvětově nejstahovanější skladbou platformy iTunes. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti
2: na Signál Rádiu.

0: Other Talking nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde se můžeme i nadále těšit na další jedinečné hity z 80. let. Rád si tu budeme ještě v této dně takové hvězdy jako například Sandru, CC Catch nebo Culture Club.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný.

To byla CC Catch na Signál Rádio, které se každý pátek večer stává skvělým společníkem pro všechny zamilované. Už od 21. hodiny nás tady čeká pořad The Power of Love, kde si až do 2 hodin do rána hrajeme ty nejkrásnější osmdesátkové balady, které tu mimochodem u nás na Signál Rádiu máme, takže se máte opravdu na co těšit. Jestli chcete strávit příjemný večer se svou drahou polovičkou, naše rádio tu pro vás bude.

0: Signál Rádio.
1: S vámi je Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Adam a už za pár minut se vám bude hlásit i kolega Lukáš Bláha, který pro nás má další zajímavosti o jednotlivých hitech v rámci Signálu hudební minulosti. Do té doby se můžeme ještě také těšit na Patrika Swayzeho, Wendy Fraser, Queeny nebo Whitney Houston.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

První dnešní položka nese filmový nádech. Roku 1985 měl premiéru snímek, v němž hrála Tina Turner po boku Mela Gibsona. Pro postapokalyptický akční kus s názvem Šílený Max Dom hromů naspívala rocková, tenkrát ještě ne babička, dvě úspěšné písně One of the Living a We Don't Need Another Hero.

Pokračujeme stejným, tedy 10. červencovým dnem 85. To magazín Playboy poněkud zavařil Madoně, když zveřejnil její nahé fotky pořízené předtím, než se stala slavnou. Ale špatná reklama je někdy i tou lepší.

Do třetice míříme za 10. červencem 2000. To Coldplay vydali svou debutovou placku Parachutes s megahitem Yellow. Anglická kapela hraje od roku 1997 v nezměněné sestavě Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman a Will Champion a dnes patří mezi největší hudební hvězdy. Ale zpět na začátek milénia. Se zmíněnou deskou bodovali na Grammy v kategorii nejlepší alternativní album a také na Brit Awards, kde obdržela ocenění pro nejlepší britské LPčko.

0: Na Signál Rádio jsme si hráli Tinutár. Dnešní den byl ve znamení skoro jasné oblohy. A jak na tom budeme o víkendu? V sobotu a v neděli velice podobně. Čekají nás slunečné dny beze srážek. Co se týče teplot, mohli bychom v neděli dosáhnout i tropické třicítky. Užijte si krásný víkend společně s námi na Signál Rádio.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Na rádiu se blížíme k 21. hodině, kde vás bude provázet pořad Power of Love s těmi nejromantičtějšími hity 80. A Adam se s vámi loučí, tentokrát víkend už bude u někoho jiného, já se na vás těším zase v pondělí, ale tentokrát v dopoledních hodinách od 11 do 16. Hezký večer.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádiu.

Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio. Posloucháte online na signalradio.cz.

A mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio.